0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: E di 6023 cosa ne pensa?
9: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna! Oggi lo posso dire perché è finito tutto! Finito tra virgolette con loro.
10: E lo station manager Alessandro Raimondo?
11: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
8: Altro da aggiungere?
12: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
8: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
13: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
14: Adesso arrivo, non rompere.
13: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
14: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
13: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
14: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
15: Radio 6023.
16: Yo, shut the fuck up.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Věděli jste, že každý tisící člověk v Evropské unii používá jako svou mateřštinu znakový jazyk? Nejedná se přitom o jeden jazyk, kterému by rozuměli všichni. Jen v Unii v současnosti najdeme 29 uznávaných národních znakových jazyků. Používají je nejen neslyšící a nedoslýchaví lidé, ale také jejich slyšící příbuzní a přátelé. OSN vyhlásila 23. září Mezinárodním dnem znakových jazyků, aby povědomí o tomto jazykovém a kulturním bohatství zvýšila. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na znakové jazyky v Evropské unii a na to, co pro jejich podporu dělá Evropský parlament. Znakové jazyky jsou velmi rozmanité. Jsou to plnohodnotné a svébytné jazyky, které se nezakládají na těch mluvených. Každý z nich má vlastní gramatiku a slovní zásobu a je úzce spjatý s komunitou a kulturou, ve které se vyvinul. V České republice se používá český znakový jazyk, v Itálii italský, ve Francii francouzský a tak dále. Některé země mají znakových jazyků víc. Například v Belgii vedle sebe existují francouzský belgický znakový jazyk a vlámský znakový jazyk, ve Finsku najdeme finský a finsko-švédský znakový jazyk a v Estonsku se vedle estonského znakového jazyka používá i ten ruský. Znakové jazyky se liší podle země, regionu, věkové skupiny, ale i sociálního kontextu. Používají se nejen jako prostředek komunikace, ale také jako forma kulturního projevu, vyjádření identity a tvořivosti. Stejně jako mluvené jazyky se dají i ty znakové rozdělit do jazykových rodin. Například rakouský a nizozemský znakový jazyk budou snáze srozumitelné pro uživatele znakového jazyka z Německa, než jeho protějšek například z Řecka. Němec si také snadno porozumí s Lucemburčanem, protože Lucembursko používá svou variantu německého znakového jazyka. Navzájem poměrně dobře srozumitelné jsou i český a slovenský znakový jazyk. Uživatelé různých znakových jazyků spolu ale často dokáží efektivně komunikovat i v případě vzdálenějších národů. Vezměme si příklad neslyšícího člověka z Francie, který se setká s neslyšícím z Polska. I když každý z nich používá jiný jazyk, pravděpodobně rychle najdou společnou řeč díky sdíleným znakům, gestům a výrazům obličeje. Pro slyšící, kteří mluví různými jazyky, by to bylo mnohem obtížnější. V roce 1951 navíc vznikla Světová federace neslyšících, která přišla s konceptem takzvaného mezinárodního znakového systému. Ten se používá ke komunikaci v mezinárodním prostředí, například na konferencích a zasedáních. Nejedná se však o jazyk v pravém slova smyslu a není plně standardizovaný. Nemá pevně stanovenou gramatiku ani slovní zásobu a opírá se o gesta, nejrozeznatelnější znaky z různých jazyků a o kontext. Navíc se může lišit v závislosti na regionu. Například v Evropské unii do něj spíše proniknou znaky používané v západní Evropě, v Asii nebo Africe zase ty místní. I když mezinárodní znakový systém nemůže nahradit národní znakové jazyky ani nemá stejný právní status, v Evropské unii i na mezinárodní scéně se výrazně zvýšila poptávka po tlumočnících, kteří ho ovládají. Často se totiž používá zejména na významných zasedáních a mezinárodních akcích. To svědčí nejen o rostoucí mobilitě a začlenění neslyšících a nedoslýchavých lidí v celé Evropě do společnosti, ale také o důležitosti inkluzivních komunikačních nástrojů. Jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Parlament zajišťuje tlumočení do znakového jazyka na plenárních zasedáních pro všechny poslance, kteří ho potřebují. V roce 2016 přijal usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka, v němž poukázal na rozdíly v dostupnosti a kvalitě tlumočení v různých členských státech a zdůraznil, jak je profese tlumočníků znakového jazyka důležitá. Vyslovil se v něm také pro poskytování tlumočení do mezinárodního znakového systému na všech plenárních zasedáních. Národní a regionální znakové jazyky by podle parlamentu měly být oficiálně uznány jak v členských státech, tak na úrovni Evropské unie. V neposlední řadě poslanci v usnesení vyzvali členské státy, aby podporovali studium znakových jazyků stejným způsobem jako cizí mluvené jazyky a aby je zahrnuli do školních osnov. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích, rozšířit jejich používání a podpořit jazykové a sociální začlenění. Kromě toho parlament přijal usnesení o provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. V něm poslanci zdůraznili, že lidé se zdravotním postižením musí mít přístup k informacím a komunikaci v dostupných formátech, což se týká i znakových jazyků. Vyzvali komisi, aby zajistila, že evropské předpisy v této oblasti budou fungovat i v praxi. V září 2024 zveřejnila Evropská unie neslyšících, což je jediná nadnárodní organizace zastupující neslyšící a jejich sdružení ze všech zemí EU, stanovisko k tématu národní znakové jazyky jako úřední jazyky Evropské unie. Vyzývá v něm, aby bylo 29 národních znakových jazyků uznáno za úřední jazyky Evropské unie vedle jejich stávajících 24 úředních jazyků. Připomíná také právní povinnost Unie respektovat jazykovou a kulturní rozmanitost a předcházet jazykové diskriminaci, jak se zavázala v rámci své politiky mnohojazyčnosti. Jak Jazyková rozmanitost a mnohojazyčnost jsou základními hodnotami Evropské unie. I když podpora a ochrana mnohojazyčného prostředí v Evropské unii výrazně pokročila, pořád je potřeba pracovat na plném uznání znakových jazyků a zajištění přístupnosti ve všech komunitách a odvětvích. Rádio Evropského parlamentu vydává ke každému svému podcastu přepis, aby o činnosti parlamentu mohl být informován každý občan v souladu s normami přístupnosti. Stejný cíl sleduje i snaha parlamentu podávat informace ve srozumitelném a přístupném jazyce. Evropský parlament tím přispívá k inkluzivnímu veřejnému dialogu a snaží se přiblížit lidem v celé Evropské unii. Tím, že podporujeme jazykovou rozmanitost a rovný přístup ke komunikaci, budujeme inkluzivnější Evropu pro všechny. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2024. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2024 se stal snímek Zborovna. Snímek Zborovna německého režiséra Ilkera Čataka vypráví příběh mladé středoškolské učitelky Karly, která se svým idealismem odlišuje od ostatních kolegů. Na atmosféru v pedagogickém sboru však vrhá stín série neobjasněných krádeží a tak se Karla rozhodne věc sama vyšetřit.
3: Achtung, fertig, los!
18: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
19: Wer sitzt hier?
20: Oskar sitzt da.
19: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
20: Ich hab keins.
21: Und das hier?
19: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
18: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
19: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast.
1: Na udílení německých filmových cen Zborovna ovládla celkem 5 kategorií. Kromě toho získala také ocenění Label Europa Cinemas pro nejlepší evropský film a cenu klubových kin Arthouse Cinema Award.
22: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
23: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
24: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
25: Schämen Sie sich.
24: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
26: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
27: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Do užšího výběru se dostaly další 4 filmy. Jde o snímky 20 000 druhů včel, Karaoke blues, Na lodi Adamant a Sestry z kouřové sauny. Těchto 5 snímků se promítalo na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodli stejnou vahou hlasy diváků a poslanců Evropského parlamentu. Evropská filmová cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Jejím cílem je za pomoci kinematografie podnítit diskuzi a posilovat evropskou identitu. Další podcasty si můžete poslechnout na internetovém rádiu Evropského parlamentu Europarl Radio.
0: Trčita na Soravoce.
28: Sei zero ventre.
29: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
30: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
31: Biotestamento. Informati su vidas.it.
30: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese, infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
10: Tutta gioia, tutta bellezza.
11: 62-3
21: 6-0-20 che?
25: 60-23
21: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: dnešní epizodě podcastu Z džungle žargonu se podíváme na jeden ze základních kamenů, na nichž stojí fungování Evropské unie, takzvané smlouvy o EU. Možná už je znáte, ale pojďme si říct trochu víc o tom, o čem vlastně jsou a proč jsou tak důležité. Smlouvy o EU jsou právně závazné dohody uzavřené mezi všemi členskými státy EU. Stanoví základní pravidla, jak EU funguje, co může a co ne, a kdo o čem a jak rozhoduje. Země, která podepíše smlouvu o EU, se zavazuje, že se bude řídit pravidly v ní obsaženými. Jinými slovy, že se bude řídit právem Unie, spolupracovat s ostatními státy Unie a podílet se na práci společných orgánů, jako je Evropský parlament. Povinnosti uvedené ve smlouvách jsou závazné. Všechny státy je musí dodržovat. Kromě nich ale EU vydává i nezávazné texty. Mezi něž patří politická prohlášení a doporučení. Ta udávají směr její činnosti v budoucnu. Nelze je ale vymáhat soudně. Příběh Evropské unie je příběh několika zemí, které se po válce rozhodly spojit a vybudovat mír a prosperitu. Všechno to začalo v 50. letech 20. století, nedlouho po konci druhé světové války. Byla to jednoduchá, za to silná myšlenka. Pokud země ekonomicky spolupracují, je mnohem méně pravděpodobné, že spolu zase začnou bojovat.
1: První přelomovou smlouvou byla v roce 1957 Římská smlouva, nazývaná také Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Jejím smyslem bylo navázat pevnější vztahy mezi evropskými ekonomikami a odstranit překážky, které stály v cestě vzájemnému obchodu. Hlavním cílem bylo vytvořit společný trh, v němž by se volně pohybovali lidé, služby a peníze. Nešlo ještě o založení Evropské unie, jak ji známe dnes, ale byl to důležitý základ.
0: O několik desetiletí později, v roce 1992, přišla zásadní změna – Maastrichtská smlouva. Známá také jako smlouva o Evropské unii. To byl okamžik, kdy se Evropská unie oficiálně zrodila. Už nešlo jen o ekonomickou spolupráci. K ní přibyla unie politická. Připravila také půdu pro zavedení jednotné měny eura a přišla s konceptem unijního občanství. To znamená, že lidé už nejsou jen občany svého státu, ale i občany Evropské unie jako takové a mají tak právo žít, pracovat a chodit k volbám kdekoliv na jejím území.
1: V následujících letech pak EU dál rostla a vyvíjela se. V roce 1997 byla podepsána Amsterdamská smlouva. Přinesla jednak změny, jež Unii pomohly lépe fungovat a jednak ji připravila na vstup nových členů. Také svěřila více pravomocí Evropskému parlamentu, čímž se Unie stala demokratičtější a odpovědnější vůči svým občanům.
0: A v roce 2007 přišla Lisabonská smlouva. Lze ji považovat za zatím poslední aktualizaci pravidel fungování EU. Zjednodušila rozhodování, posílila roli Evropského parlamentu i národních parlamentů, dodala Unii větší transparentnost a dala jí stálého předsedu Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční věci. Jinými slovy, silnější vedení na mezinárodní scéně.
1: Evropský parlament mezinárodní smlouvy nesepisuje, ale v jejich vzniku hraje důležitou úlohu. Je hlasem občanů Evropské unie a řadu změn, jež smlouvy přinášejí, musí právě on nejdříve schválit. Postupem času dali smlouvy parlamentu větší moc při tvorbě právních předpisů, v rozhodování o rozpočtu EU nebo volbě vedení Evropské komise. Parlament se podílí i na změnách smluv. Ty vyjednávají vlády členských států, ovšem parlament má poradní hlas a musí k ním zaujmout vlastní stanovisko.
0: Podtrženo sečteno. Smlouvy o EU stojí za vším, co Evropská unie dělá. Jsou to závazné dohody, které určují, jak unie funguje. Od obchodu a peněz, přes klimatickou politiku, až po demokratické principy,
1: A mění se spolu s tím, jak se mění sama Evropská unie. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Città, una sola voce.
3: 6023. Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 320096-7136, 320096-7136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
2: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný orgán. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří narazí na problémy se správou Evropské unie. Vyšetřuje případy nesprávného úředního postupu v unijních orgánech a institucích a slouží tak jako prostředník mezi unií a občany. Veřejným ochráncem práv se rozumí jak příslušný orgán, tak i osoba, která stojí v jeho čele. Veřejný ochránce či veřejná ochránkyně práv o své činnosti každoročně informuje Evropský parlament a podává poslancům zprávu. Evropského veřejného ochránce práv volí Evropský parlament na 5 let s možností dalšího prodloužení. V únoru 2025 do funkce nastupuje vědecká pracovnice a nezávislá expertka na lidská práva Teresa Anjinu. Ta je rovněž členkou dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dříve pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv v Portugalsku. Štafetu přebírá po bývalé irské novinářce Emily O'Reilly, která byla veřejnou ochránkyní práv od roku 2013. Možná si kladete otázku, co si vůbec představit pod pojmem nesprávný úřední postup. Může se jednat o administrativní nesrovnalosti, nespravedlivé zacházení a diskriminaci, ale také zneužití pravomoci, nespravedlivou náborovou politiku, neposkytnutí odpovědi nebo odepření přístupu k informacím veřejného zájmu. Stěžovatel se může obrátit na veřejného ochránce práv, pokud se mu nepodařilo vyřešit záležitost přímo s daným orgánem. Žádost může podat v kterémkoliv ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Veřejný ochránce práv je nestranný a nepřijímá pokyny od žádné vlády ani organizace. Může zahájit šetření z vlastního podnětu, ale nemá možnost zasahovat do vyšetřování záležitostí, které jsou předmětem soudního řízení. Za výjimečných okolností a na žádost Evropského parlamentu může Soudní dvůr veřejného ochránce práv odvolat, pokud už nesplňuje podmínky nezbytné pro výkon své funkce nebo se dopustil vážného pochybení. Jak může veřejný ochránce práv zasáhnout v praxi? Za prvé, k vyřešení problému často stačí daný orgán upozornit a informovat. Pokud to nepomůže, usiluje veřejný ochránce práv o to, aby se situace vyřešila vzájemnou dohodou. V případě, kdy se dohody nepodaří dosáhnout, může danému orgánu vydat doporučení. Pokud orgán toto doporučení nepřijme, má Evropský veřejný ochránce práv možnost předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, který musí přijmout nezbytná opatření. Uveďme jeden příklad z července 2024. Veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly tehdy v 5 samostatných šetřeních zjistila, že Evropský úřad pro výběr personálu, známý také jako EPSO, postupoval nesprávně při vyřizování stížností na své náborové testy online. Uchazeči si stěžovali zejména na problémy se spuštěním testů, špatně fungující nástroje na testovací platformě a nepřiměřeně dlouhé načítání. V jednom z šetření veřejná ochránkyně práv úřad EPSO požádala, aby zjistil, jestli je možné technické podmínky testu a fungování různých nástrojů ověřit zpětně, a to nahlédnutím do technických registrů. EPSO by podle ní mělo trvat na tom, aby byla tato možnost zahrnutá do příští smlouvy s poskytovatelem služeb distančního testování. V dalších 4 šetřeních vyzvala Emily O'Reilly úřad EPSO, aby stěžovatele kontaktoval a pokusil se s každým z nich nalézt co nejvhodnější a nejspravedlivější řešení. To ale není všechno. Kromě šetření týkajících se konkrétních stížností se může Evropský veřejný ochránce práv také proaktivně zabývat obecnějšími strategickými otázkami. Upozorňuje na témata veřejného zájmu a řeší problémy, které se týkají orgánů Evropské unie a demokratického rozhodovacího procesu. Vraťme se k našemu příkladu, který se týkal úřadu EPSO. Veřejná ochránkyně práv provedla zmíněných 5 šetření spolu s dalším šetřením z vlastního podnětu, ve kterém zkoumala, jak testování na dálku probíhá. EPSO by podle závěrů šetření mělo zajistit, aby technické požadavky některé uchazeče neznevýhodňovaly nebo jim v absolvování testů na dálku nebránily. Veřejná ochránkyně práv se navíc zasadila o to, aby měli uchazeči během testů přístup k pokynům, jak řešit problémy a mohli podávat stížnosti. Požádala také EPSO, aby své stávající pokyny pro podávání stížností přezkoumalo. Dále EPSO vyzvala, aby dal uchazečům možnost absolvovat testy znovu v testovacích centrech, pokud se problémy s testy na dálku nepodaří vyřešit. Na závěr je však třeba poznamenat, že Evropský veřejný ochránce práv nemůže prošetřovat stížnosti týkající se vnitrostátních, regionálních nebo místních správních orgánů členských států, a to ani v případě, že se tyto stížnosti týkají záležitostí Unie. V takových případech bývá vhodnější obrátit se na veřejné ochránce práv v daném státě či regionu. Úřad Evropského veřejného ochránce práv každoročně vyřizuje více než 700 stížností z celé Evropské unie a zahajuje více než 350 šetření. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří se setkají s problémy se správou Evropské unie, a má tak zásadní význam pro její řádné fungování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Rádio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Predstavme si svet, v ktorom sa môžu študenti a učitelia ľahšie presúvať z jednej krajiny Európskej únie do druhej, naberať nové, obohacujúce skúsenosti a rozširovať si obzory. Európska únia sa prostredníctvom Európskeho vzdelávacieho priestoru snaží o to, aby sa táto predstava stala skutočnosťou. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o tom, čo robí Európska únia preto, aby bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre každého. Povieme si aj o tom, ako chce únia zlepšiť prístup k programom v oblasti vzdelávacej mobility. Cieľom Európskeho vzdelávacieho priestoru je zlepšiť spoluprácu, podporovať mobilitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a vytvoriť stabilnejšie a inkluzívnejšie systémy vzdelávania. Kľúčovým prvkom je pritom podpora vzdelávacej mobility. Toto úsilie je zamerané na prekonanie prekážok, ktoré môžu mobilite brániť. Ide napríklad o finančné obmedzenia, nedostatok informácií, slabé jazykové znalosti či byrokraciu. Ako sa vlastne zrodila iniciatíva zameraná na mobilitu v oblasti vzdelávania? Európski lídri po prvýkrát podporili myšlienku Európskeho vzdelávacieho priestoru na sociálnom samite vo švédskom Göteborgu v roku 2017. Odvtedy Európska komisia a Rada Európskej únie diskutujú o tom, ako by mal tento priestor vyzerať. Obe inštitúcie sa pritom zameriavajú na skvalitnenie vzdelávania pre mladých ľudí v prostredí, ktoré by malo už od raného veku podporovať inklúziu a rodovú rovnosť. Navyše užšia spolupráca v oblasti vzdelávania by takisto mala poskytovať dospelým dostatok príležitostí na to, aby sa mohli vzdelávať po celý život. Vzdelávanie by malo tiež držať krok s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie, aby súčasní študenti dokázali na tieto výzvy v budúcnosti náležite reagovať. Európsky vzdelávací priestor umožňuje krajinám spolupracovať v niektorých oblastiach vzdelávania, no zároveň si udržať kontrolu nad vlastnými systémami. Každá členská krajina sama zodpovedá za vzdelávanie a odbornú prípravu svojich obyvateľov. Únia však za uplynulé roky zohrala dôležitú úlohu pri sprístupňovaní vzdelávania naprieč hranicami. V tejto súvislosti môžeme spomenúť uplatňovanie bolonského procesu, ktorým sa vytvoril Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Je tu aj program Erasmus+, ktorý umožňuje modernizovať vzdelávanie prostredníctvom mobility. A zabúdať netreba ani na Kodanskú deklaráciu, ktorá posilnila spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V roku 2010 stanovila Európska únia 10-ročný

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou unijní institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak se rozdělují křesla v Evropském parlamentu. Evropský parlament, co by zákonodárný orgán Evropské unie, zastupuje zájmy milionů občanů 27 členských států. Křesla v něm se rozdělují bez jakéhokoliv ohledu na politickou příslušnost nebo přesvědčení zvolených poslanců. Tím Evropský parlament stělesňuje skutečnost, že Evropská unie stojí na demokracii a demokratickém zastoupení. Z letošních voleb vzejde 720 nových poslanců, tedy o 15 více, než kolik jich v parlamentu zasedá nyní. Jak vlastně celý demokratický proces probíhá? Abychom to snáze pochopili, podíváme se na to, jak se křesla v Evropském parlamentu rozdělují mezi jednotlivé členské státy. Od Lisabonské smlouvy se místa rozdělují podle takzvaného sestupně poměrného systému. Ten funguje tak, že každá země dostane přiřazený určitý počet míst. Větší státy dostanou křesel více, ty menší pak méně. Každý z poslanců z větších států také zastupuje více lidí než poslanec z menšího státu. Například Německo, co by země s největším počtem obyvatel v celé Unii, má v parlamentu 96 křesel, tedy nejvíc ze všech. Naopak malé státy, jako jsou Malta, Lucembursko nebo Kypr, mají pouze po 6 křeslech, což je také vůbec nejmenší počet míst, který může země dostat. Na jednoho německého poslance tak připadá zhruba 860 tisíc obyvatel, zatímco Malta jich má na jednoho poslance přibližně 90 tisíc. Hlas každého jednoho občana má díky tomu stejnou váhu a nezáleží přitom, v které zemi žije. Každý zvolený poslanec se také stává součástí vybrané politické skupiny. Ty odpovídají určité politické orientaci, nemají však nic společného s národností či státní příslušností svých členů. V 9. tedy současném volebním období, které běží od roku 2019 a letos končí, bylo takových politických skupin 7. Jejich počet ovšem není pevně daný. K vytvoření politické skupiny je potřeba alespoň 23 poslanců, kteří navíc musí zastupovat nejméně 1/4 unijních států. Rozdělení křesel, které vzejde z letošních červnových voleb, tak bude odrážet současnou politickou různorodost Evropy. Evropský parlament hraje zásadní roli v tom, jak vypadá legislativa a politika Evropské unie, čímž ovlivňuje životy milionů lidí, kteří v ní žijí. A to je jen jeden z důvodů, proč je i váš hlas v těchto volbách důležitý.
3: Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech, a každý z nás vnímá svoji roli. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.